0: Ah, jsem v zápěku.
1: Okay. 1585, pick one.
2: 1585.
1: I'll be out here, and the mileage, 2875.
2: Okay.